0: Legendární italský pianista Maurizio Pollini hrál sonátu pro klavír číslo 21 C-dur opus 53 valdštejnskou Ludwiga van Beethovena.
1: 1. český rozhlas D-dur. Milí
0: posluchači, pro další a poněkud delší nepřerušovaný čas vysílání je připravena taneční hudba se zpěvy o prologu, malé operní improvizaci a třech dějstvích k Moliérově komedii Zdraví nemocný. Napsal ji dramatikův současník Marc-Antoine Charpentier. V hudbě ke komedii Zdraví nemocný vystupuje 12 postav. Hlavní postavou je těžký hypochondr Argan, který všechny obtěžuje myšlenkami o svých nemocech. Je také velmi šetrný. Chce provdat svou starší dceru Angeliku za synovce svého lékaře Pirgona, Tomáše Diafuara. Ta má však vyhlédnutého jiného ženicha, Kleanta, učitele hudby. Služebná Tuaneta má ale jistý nápad, který uskuteční. Převlékne se za doktora a Arganovi doporučí uříznout ruku a vypíchnout oko. Argan pak zjistí, že vůbec není a ani nebyl nemocen a Tuaneta s ním a jeho bratrem Beraldem se hraje divadelko před jeho podlou ženou Belinovou, která chce jenom jeho peníze. Argan dělá, že je mrtev a Tuaneta ho oplakává na celý dům. Do ložnice vejde Belina, vynadá Tuanetě, že pro toho starého dětka pláče. Snaží se Arganovi ukrást klíče od truhly s penězi a cennými papíry. V tom ji ale Argan chytne za ruku. Ona zaječí a uteče. Argan si uvědomí, jaký byl blázen. Sehrají stejnou scénku ještě jednou pro jeho dceru Angeliku. Hned, jak se dozví, co se otci stalo, začne Angelika plakat a litovat všech hádek mezi nimi. Argan pookřeje a souhlasí se zasnoubením Angeliky s Kleantem, ale s podmínkou, že se Kleant musí stát lékařem. Nakonec se v jeho domě koná slavnostní promoce, při které je Argan jmenován lékařem. Vystupující postavy jsou Argan, těžký hypochondr, Béline, jeho druhá manželka, Angelika, dcera Argana, dále Louison, Arganova mladší dcera, sestra Angeliky, Beralde, bratr Argana, dále Kleante, milenec Angeliky, Pirgon, lékař Argana, Thomas Diafuarus, synovec pana Pirgona, pan Florant, lékárník, pan de Bonnefoy, notář, Tuaneta, vtipná služka Arganova. Účinkují Alain Tretu, Jean Dotremé a William Christie, recitace, Monique Zanetti, soprán, Claire Bria, mezzosoprán, Noemi Rim, soprán, Howard Crook, tenor, Jean-François Gardey, bariton, Jérôme Correa, bas, Dominique Wyss, kontratenor, Isabel de Roche, soprán, Denis Leger, mio, tenor, a sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants řídí William Christie.

c'est une nécessité. Mais qu'il faille en passer par là. Je

POM!

0: To byla taneční hudba se zpěvy k Molièrově komedii Zdraví nemocný. Autorem je Marc-Antoine Charpentier. Učinkovali Alain Tretu, Jean Dotremé a William Christie, recitace, Monique Zanetti, soprán, Claire Bria, mezzosoprán, Noémie Rim, soprán, Howard Crook, tenor, Jean-François Gardey, bariton, Jérôme Correia, bas, Dominic Wyss, kontratenor, Isabelle de Roche, soprán, Denis Legermillot, tenor a sbor a instrumentální soubor Les Arts Florissants. Řídil William Christie.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Finální skladbou Galerie světové hudby, kterou pro vysílání stanice Český rozhlas D-dur připravil Rafael Brom, bude smyčcový kvartet A-dur opus 55. Josefa Haydna. Podle Hobokenova katalogu skladba římské číslo 3/60. Hraje Panochovo kvarteto.

Panochovo kvarteto hrálo smyčcový kvartet A-dur opus 55 Josefa Haydna podle Hobokenova katalogu číslo 3 římská / 60.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Jsem veselý člověk a mám rád legraci. V televizi se docela rád dívám na komedie a grotesky, ale věřte mi, že nejlépe se zasměji vždy, když sleduji nějaký smrtelně vážný film o hudebním skladateli. Takové filmy většinou točí režiséři, kteří o hudbě vůbec nic nevědí a mají tudíž sklon líčit hudební skladatele jako démony, pohybující se v mystickém světě božské hudby. Před časem jsem viděl v jednom filmu scénu, v níž který si slavný skladatel seděl nad pianem, oči měl extaticky upřené na klapky, jako by je viděl poprvé, a zřejmě ve stavu náhlého osvícení pronesl větu. C, D, E, F, G, A, H, C. 8 tónů a je v nich obsažen celý lidský osud. Autoři filmu zřejmě nic netušili o tom, že skladatelé mají k dispozici ještě jiné tóniny než C-dur, takže těch tónů je o něco víc, ba že mohou znít i pod sebou jako takzvaný akord a dokonce v libovolném rytmu, což už je námět skoro na science fiction. Do 7 tónů tedy nelze vměstnat celý lidský osud. Za to však z nich můžeme sestavit stupnici. A to je pro nás dnes důležité.

důležité. Stupnic je celá řada typů. Tahle byla durová, takto zní molová stupnice aiolská. Takto mol harmonická. A mol melodická, která se hraje jinak nahoru a jinak dolů. Kromě toho existuje celá sada takzvaných církevních stupnic a k tomu ještě stupnice chromatické a celotónové. Nemyslím, že by pro posluchače bylo nezbytné umět všechny typy rozpoznat. Nemusí však být nezajímavé poslechnout si několik výrazných příkladů využití stupnice jako kompozičního prostředku. A to je náš dnešní úkol. Stupnice má jednu velkou přednost. Dobře se hraje i v rychlém tempu. Je to tedy vděčný virtuózní prvek, který se hodí skvěle třeba do instrumentálních koncertů. Tento koncert z Vivaldiho cyklu Čtveroročních dob mluví za všechno.

Téměř ze samých stupnic se skládá třetí věta Bachova třetího Braniborského koncertu. Člověk se pak ani nediví, že nejfrekventovanějším intervalem v hudbě je sekunda. Stupnice není ničím jiným než řadou sekundových kroků a jen v této Bachově větě jich zazní stovky.

Romulovou stupnici si dojdeme do Bachovy kantáty Erschallet ihr Lieder. Tenorová árie je tu plná nadpozemského klidu. Její stupnicové melodické linky se vlní v pravidelném pohybu.

Jakkoliv je Jan Dismas Zelenka můj favorit, připouštím, že Bachův duchovní klid mu schází. Za to je to hudební dramatik, který dokázal vystupňovat napětí až do extrému. Ve svém vrcholném díle Mise Sanctissime Trinitatis vystavil monumentální dvojitou fugu, jejíž první téma sestává z 6 tónů vzestupné durové stupnice, zatímco druhé, pohyblivé téma je tvořeno sledem několika stupnic sestupných.

Vrátíme se z nebes zpět na zem, nikoli však k přízemnosti. V Mozartově sonátě Facile nehledejme žádnou velkou duchovní hloubku, dokonce ani žádný lidský osud v ní není obsažen. Ale je to muzika skvěle napsaná, která se krásně poslouchá i hraje. Melodii její nejslavnější věty otevírá pěkný dvoutaktový motývek a po něm už následují jen samé stupnice.

Toho, jak se v klasicismu využívaly i nadužívaly stupnice, si všimla i jedna anglická skupina hudebníků, která se zabývá vymýšlením různých hudebních legrácek. V následující ukázce vyslechneme úryvek z díla neznámého klasického autora. Zvukový snímek není zrovna nejkvalitnější, budete muset přetrpět trochu šumu, ale za tu psinu to rozhodně stojí.

Krásně si se stupnicí pohrál i Ludwig van Beethoven v poslední větě první symfonie. Na začátku věty se jako kuřátko z vajíčka postupně tón po tónu vylíhne roztomilá stupnička, která se pak stane hlavním prvkem rondového tématu.

Jak jsme slyšeli, stupnice bývá často významnou součástí tématu. V úvodu k 7. symfonii však použil Beethoven stupnice jako takové, bez tematického významu. Byl si vědom toho, že předehra nesmí svým materiálem zastínit to, co přijde po ní. Holá stupnice nemá charakter tématu, ale je dostatečně nosná, aby se na ní dala postavit několikaminutová introdukce.

Skladba, kterou jsem vybral pro dokumentaci romanticky využité stupnice, vám jistě nebude neznámá. Pochybuji však, že jste si někdy uvědomili, že na jejím počátku znějí téměř výhradně samé stupnice a že také její hlavní téma je ze stupnice E-moll odvozeno. 8 tónů a je v nich obsažen celý veletok.

A jak to vypadá se stupnicí ve 20. století? Špatně. Je to prvek příliš tonální, příliš jednoduchý a z hlediska modernistů i vyčerpaný. Stupnice jakoby byla odsouzena už jen k živoření v prstových cvičeních. Naštěstí existují tvůrci, kteří dokáží se stupnicí důstojně naložit i ve 20. století. Benjamin Britten, klasik moderní hudby, z ní dokázal vytěžit i nové melodické kvality. Mnohdy žasneme nad šířkou jeho kantilén a překvapeni jsme ještě víc, když zjistíme, že celá ta melodická nádhera je vlastně jen sledem různě vystavěných stupnic, jednou směřujících do výše, po druhé do hloubky. Dona nobis pacem z Britnova válečného Requiem je hudba tak jednoduchá, že už jednodušší ani být nemůže. Orchestr a sbor plují na stále se opakujících stupnicových vlnách, tenorista zpívá melodii na několika sousedních tónech. V závěrečné frázi vystoupá jeho prosba o mír po celotónové stupnici až tam, kde se o takovýchto věcech rozhoduje.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Georg Friedrich Händel, třetí věta z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Víšek.
1: Charlie Chaplin, dvě části z hudby k filmu Moderní doba. NDR Radio Filharmonii řídí Timothy Brock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: César Franck, symfonie D-moll a její třetí finální věta. Českou filharmonii řídí Sir John Barbioli.

Johann Josef Fuchs, Ave Regina Celorum, Mariánský chvalospěv. Soubor Armonico Tributa Austria řídí Lorenz Duftschmidt.

0: Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století.
1: Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie, u níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candide, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candide je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn Bartholdy, Laudate pueri, moteto pro zbor s doprovodem varhan, opus 39 číslo 1. Kynův dětský sbor zpívá, na varhany hraje Jan Kalfus.

0: stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Pavel Vranický, předehra k opeře Poštovní stanice. Komorní filharmonii Pardubice řídí Marek Štylec.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch ihr ausgewählten Seelen z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
2: Wolfgang Amadeus Mozart, rondo z koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur. Hrají Petr Miloš a muzici de Praga.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do Itálie, přímo do Říma 16. století, teď nahlédneme prostřednictvím hudby Giovanniho Pierluigiho da Palestrina, skladatele, kterého neoceňovali jen jeho současníci, ale snad všechny skladatelské generace následující. Jeho kontrapunktické mistrovství bylo mnohými považováno za ideál či vzor. Nenáhodou Johann Josef Fuchs použil v 18. století Palestrinovu hudbu do svého pojednání Gradus ad Parnassum. Nenáhodou Palestrinu bezvýhradně opěvovali hudebníci i biografové 19. století. A tak na sebe nechme dýchnout Palestrinova génia i my. A poslechněme si moteto prosmíšený sbor Veni Sponza Christi, což je mariánská antifona Přijď nevěsto Kristova. Choir of St. John's College, Cambridge, řídí George Guest.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink, Plank, Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Před námi jeden z úchvatných madrigalů italského šlechtice, vzdělance a hudebního nadšence Carla Gesualda da Venosa, který se narodil kolem roku 1560 a zemřel v roce 1613. Osamocen na svém zámku, kam se uchýlil po vraždě své manželky a jejího milence. I Gesualdo byl mezi podezřelými a dodnes se přesně neví, jak to tenkrát bylo. Dodnes ale můžeme obdivovat na tu dobu moderní hudební myšlení Gesualdovo. Odvážné harmonie a disonance, chromatické postupy, dramatičnost jeho madrigalů, které vyšly v několika knihách. Tento Lang Wische al Fin je mi tak, jak tomu, kdo ochabuje tváří v tvář smrti, když nemohu být s vámi, zaspívá soubor Concerto Italiano.

O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píčku předu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Benedetto Marcello byl o 8 let mladším současníkem Antonia Vivaldiho a taktéž rodákem z Benátek. A zatímco z Vivaldiho se stal nejoslavovanější skladatel té doby, z Marcella, vystudovaného právníka, byl především úspěšný politik, člen benátské vlády a guvernér v chorvatské Pule. Komponoval toliko do 40 let a jako skladatel se proslavil hlavně svým zhudebněním 55 biblických žalmů. Napsal asi 6 oper, jejichž premiéry zažily Florencie, Řím i Vídeň a Benedetto Marcello je také autorem množství, dokonce stovek kantát a madrigalů a motet a duetů. A jeden z nich teď pro nás mají italští pěvci. Sopranistka Rosana Bertini a kontratenorista Claudio Cavina. Doprovodí je soubor La Venexiana.

Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat. Josef Haydn, první věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur, hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Frédéric Chopin, etída číslo 1 C-dur z cyklu 12 etíd opus 10, hraje Mauricio Pollini.

Georg Friedrich Händel, Menuet, pátá část ze sonáty pro hoboj a basso continuo F-dur. Hrají členové souboru Akademie svatého Martina v Polích.

Gioachino Rossini a Lazebník sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor metropolitní opery, hraje orchestr metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

Nyní se dopřejeme vivaldiovské, chtělo by se říci přímo benátské baroko. Svěží a nezas tak často slýchaný zvuk sopraninové flétny. I pro ní napsal Antonio Vivaldi koncert, dokonce hned tři, které najdeme mezi 500 dalších koncertů, pod nimiž je podepsán. Tady je třetí část z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo C-dur. Peter Holstlák, zobcová flétna a soubor The Parley of Instruments.

Václavu Janu Tomáškovi se v Praze na počátku 19. století přezdívalo hudební papež Prahy. Byl to pedagog, klavírista, skladatel, ale především osobnost, u níž si v Praze té doby podávali dveře nejvýznamnější hudební postavy té doby, které do Prahy zavítali. Tomáškův názor rezonoval pražským tiskem a na Tomáškových salonech zněly především Tomáškovy skladby. Například takový Král duchů, Erl König, píseň na Goethův text, je skutku pozoruhodné dílo. Poslechněte si, jak je zpívá Renata Pokupič, již doprovází klavírista Roger Vignolet.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Edvard Grieg, Peer Gynt a část Na svatbě. BBC Scottish Symphony Orchestra řídí Hannu Lintu.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Teď si poslechneme Mutations from Bach, co si jako mutace z Bacha. Dílo pro žestě a tympány od Američana Samuela Barbera z roku 1968. Vycházejí ze sekvence Christe du Lam Gottes, Kriste Beránku Boží, v nápěvu gregoriánského chorálu s harmonizací Joachima Deckera z roku 1604 a z pozdější Bachovy harmonizace, užité třeba v některých kantátách nebo v chorálním preludiu. Takto nápěv prochází 6 minutami Barberova kompilátu, aby na závěr zazněl zřetelně a stišeně. Královský skotský národní orchestr vede dirigentka Marin Alsop.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4větou, tak, jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten, následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

Jedním z řady skladatelů, kteří někdy v průběhu poloviny 16. století přicházeli ze severu Evropy do Itálie a organicky propojili polyfonní franco-vlámský styl kompozice se zpěvným stylem italským, byl i Vlám Adrian Willaert, který posléze zakotvil ve městě na Laguně v Benátkách, kde také poté, co 35 let řídil kůr chrámu svatého Marka, roku 1562 zemřel. Nám teď sbor La Capella Real de Catalunya a soubor starých nástrojů Esperion 20 zařízení Jordiho Savala přinášejí Willaertovu světskou skladbičku, žertovnou Villanelu o starých nepříjemných ženách, bláznivých a krvežíznivých.

Je celkem logické, že Johannes Brahms své uherské tance napsal původně pro klavír na čtyři ruce. Tak si mohl být jist, že dílo se bude velmi dobře prodávat, neboť si ho doma budou moci zahrát všichni hudební amatéři ze šlechtických i měšťanských rodin. A právě to se také stalo. Fenomenální úspěch 21 tanců ale dále vedl k tomu, že existují ve stovkách úprav pro nejrůznější nástrojové kombinace. Sám Brahms upravil 3 tance pro orchestr a 10 převedl do partu sólového klavíru. A právě na něj nám teď populární tanec číslo 3 v tónině F-dur zahraje britský klavírista ruského původu Jevgenij Kysin.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Karl Philipp Emanuel Bach. Sonáta pro flétnu a varhany D-moll. Druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

Základní výrazové prostředky hudby jsou melodie, rytmus, harmonie, dynamika a zvuková barva. Z těchto pěti stavebních kamenů je vybudována veškerá hudba. V různých skladbách a slohových obdobích může některý z těchto prostředků převažovat, jiný je upozaděn. Ve vážné hudbě první poloviny 20. století například dominovala barva a melodie ustoupila do pozadí, ale ne na dlouho. Wolfgang Amadeus Mozart, druhá věta ze symfonie číslo 16 C-dur, Kechlův seznam 128, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok. Kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

Jandismas Zelenka a skladba Hypochondria, což je zřejmě předehra ke zdravému nemocnému. Hraje soubor Freiburger Barock Orchestra.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta Alla Polacca. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Ze dvou arabesek prvního většího klavírního díla mladého Claude Debussyho je ta druhá inspirována barokními mistry. Ostatně jejich vlivy Debussy rád míchal třeba s hudbou Dálného východu a dalších exotických krajů. Byl to jeden z nejoriginálnějších skladatelů v dějinách hudby a také velký novátor v hudbě. Svým faunovým odpolednem otevřel dveře takzvanému hudebnímu impresionismu. Ne tak ještě arabeskami, ty jsou prakticky ze studijních Debussyho let, ale opět velmi originální a také technicky velmi náročné. Ještě, že je u klavíru vynikající Ilja Hurník. Arabeska číslo 2.

Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy.

Jan Václav Hugo Voříšek byl přítel Beethovenův a Schubertův a kdyby neumřel už v 31 letech, měl by k ním blízko i významem. Zůstalo po něm jen 24 skladeb, ale jejich nápaditost a dokonalost prostě vyráží dech. Nejlepším důkazem jeho geniality je jeho jediná symfonie, plná pronikavých melodických nápadů, překvapivých kompozičních postupů s dokonalou formou, která graduje do strhujícího finále. Voříška jako vynikajícího klavíristu cítíme také v jeho brilantních variacích pro klavír a orchestr. Duchovní hloubku a polyfonii pak najdeme v jeho velkolepé mši. Z dějinného hlediska opravdu těžko pochopit, možná spíše z metafyzického hlediska těžko pochopit, proč si tuberkulóza vybrala za oběť právě jeho. Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu a jejím vysíláním vás teď bude pro příští 4 hodiny provázet Petr Weber. Vybíráme hudbu Bohuslava Martinů, hudbu Chopinovu, Richarda Strause, hudbu Haydnovu, Koželuhovu, dvou skladatelů jménem Weber a na začátek hudbu Antonína Dvořáka. Ivo Kahánek nám zahraje jeho klavírní dumku opus 35.

To byl, vážení přátelé, klavírista Ivo Kahánek a v jeho podání skladba Antonína Dvořáka s typicky dvořákovským názvem Dumka. Rozsáhlá vokálně instrumentální skladba, která teď bude na stanici D-dur po více než 70 minut znít, byla napsána v roce 1791 a novodobou premiéru měla až po dlouhé době v roce 2017. Jde o kantátu ke korunovaci Leopolda II. Českým králem. Když Leopold II. Nastoupil po císaři Josefu II., nechal se českým králem korunovat ve svatovícké katedrále v Praze v září 1791. Leopold Kožiluch

sopranistka Kristýna Vylíčilová a tenoristé Tomáš Kořínek a Josef Moravec. S nimi sbor Martinů Voices, sbor mistra Lukáše Vasilka a s nimi hráči symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. To byli protagonisté skladby, která teď na stanici D-dur rozněla, skladby natočené dirigentem Markem Štilcem. Byla to kantáta ke korunovaci Leopolda II. Českým králem, dílo Leopolda Koželuha, které zaznělo v Praze v roce 1791. Autorem koncertu pro flétnu a orchestr D-dur, který teď na stanici D-dur budeme poslouchat, byl patrně Josef Haydn, ale možná také jeho vídeňský rival Leopold Hoffmann. Není to úplně přesně rozhodnuté a rozhodnutelné. Solistkou nahrávky, kterou teď budeme poslouchat, je Hans Martin Linde. S ním hraje Collegium Aureum.

podání souboru Collegium Aureum a flétnisty Hanse Martina Lindeho dozněl na stanici D-dur koncert D-dur pro flétnu a orchestr, jehož autorem je Josef Haydn, ale možná jím byl Leopold Hoffmann. A teď nám, vážení přátelé, přichází zahrát soubor Academy of Ancient Music. Uslyšíme kvintet pro klarinet a smyčcové nástroje od Karla Marie von Webera. Byl napsán pro klarinetistu Heinricha Bermana, stejně jako oba Weberovy klarinetové koncerty. Napsán pro solistu, pro kterého psali i mnozí další raní romantici, třeba Mendelssohn nebo Meyerbeer. Uslyšíme tedy kvintet opus 34 v tónině B-dur.

Odzněl kvintet B-dur opus 34, skladba pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo, kterou napsal Karl Maria von Weber a kterou hrála Academy of Ancient Music. A teď, vážní a milí, jiný autor se stejným příjmením. Bedřich Divisch Weber, německy Friedrich Dionys Weber. Poslouchejme jeho variace pro trubku a orchestr F-dur. Tento Weber byl mimochodem prvním ředitelem Pražské konzervatoře, založené v roce 1811. Nám jeho hudbu zahraje trumpetista Niklas Eklund se švédským komorním orchestrem.

Tempo di Polacca, variace polsky zabarvená, poslední a čtvrtá ve skladbě pro trubku a orchestr v tónině F-dur, kterou napsal Bedřich Diviš Weber. Švédský komorní orchestr hrál společně s trumpetistou Niklasem Eklundem. Na řadu přichází hudba Richarda Strause, a sice tercet a duet ze třetího nádherně nostalgicky zbarveného dějství jeho opery Růžový kavalír. Zpívají Elina Garanča, Adriane Pěčonka, Dominik Licht a Diana Damrau. Staatskapelle Dresden řídí Fabio Luisi.

sopranistky Adriany Pičunka a Diana Damrau jako Sofie a Octavian a předtím ještě s nimi Elina Garanča jako maršálka. To byly tři hlavní postavy terčetu a duetu ze třetího dějství opery Růžový kavalír Richarda Strause, kterou jsme poslouchali v nahrávce Fabia Luisiho a Staatskapelle Dresden. Poslouchejme teď kytarovou drobnost Žigu ze svity G-dur Jana Antonína Lossiho. Hraje Pavel Štajdl, dávný žák Štěpána Raka a v roce 1982 mimořádně úspěšný laureát pařížské soutěže, od té doby přední český solista.

Žígu ze svity G-dur Jana Antonína Lossiho nám zahrál Pavel Štajdl. Teď nás čeká hudba, kterou napsal Manuel de Falla, skladatel, který v první polovině 20. století přispěl do svébytné národní klasické hudby Španělska zásadním způsobem, totiž umělecky zdařilým integrováním andaluského folkloru a cikánských hudebních idiomů do svého vlastního hudebního jazyka. Poslouchejme dvě svity z jeho baletu Třírohý klobouk. Hraje Národní španělský orchestr, řídí Josep Ponce.

Třírohý klobouk, tak nazval svůj balet Manuel de Falla. Poslouchali jsme z tohoto díla dvě svity. Josep Pons řídil španělský národní orchestr. Následující skladba je z roku 1942. Jejím prvním interpretem byl Grigory Pjatigorský a jsou to variace na Rossiniho téma pro violončelo a klavír od Bohuslava Martinů. My uslyšíme ale nahrávku, ve které účinkuje s klavíristou Ivo Kahánkem čelista Tomáš Jamník.

Vážení a milí, Tomáš Jamník a Ivo Kahánek nám zahráli variace na Rossiniho téma od Bohuslava Martinů, skladatelovu velmi populární a také značně virtuózní skladbu z válečných let napsanou v Americe.

S klavírními koncerty Friderika Chopina se to má, vážení posluchači, tak, že ten, který byl napsán a premiérován dřív, nese označení jako číslo 2 a ten, který zazněl jako druhý, má označení číslo 1. Právě ten budeme poslouchat. Koncert E-moll z roku 1830. Hrají Daniil Trifonov a Mahler Chamber Orchestra. Dirigentem je Michail Pletněv.

Na stanici D-dur dozněl, vážení a milí, koncert číslo 1 e-mol opus 11 Friderika Chopina, dílo pro klavír a orchestr, které v autorově podání zaznělo poprvé ve Varšavě v roce 1830. My jsme poslouchali nahrávku Daniela Trifonova a dirigenta Michaela Pletněva, který řídil Mahler Chamber Orchestra. Příjemný další poslech našeho vysílání vám přeje váš dosavadní průvodce Petr Weber.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: V příštích 4 hodinách nás, vážení posluchači, čeká hudba v rozpětí od Schuberta po Ravela, od Tartiniho po Brahmse. A na začátku nám zahraje Ilja Hurník dvě arabesky Claude Debussyho. Ilja Hurník byl nejen spisovatel a skladatel, ale také pianista, jehož interpretace Debussyho byla považována za příkladnou.

Poslouchali jsme dvě arabesky Claude Debussyho, které nám zahrál Ilja Hurník. A ještě jednou Claude Debussy, vážení posluchači. Svita z jeho opery Pelléas a Melisande. Je to dílo z roku 1902, ke kterému napsal libretto Maurice Maeterlinck podle vlastní hry. Melisande je dívka nalezená kdesi v lesích a opera končí otázkou. Byla Melisande Golandovi nevěrná s Pelléem? Dívka odmítá odpovídat a umírá. Svitu z této opery poslouchejme v podání berlínských filharmoniků a Claudia Abbada.

Francouzský impresionista Claude Debussy byl autorem jediné opery. Ta opera má tajemnou atmosféru, nese název Pelléas a Mélisande a my jsme z ní poslouchali orchestrální svitu. Claudio Abbado řídil Berlínské filharmoniky. Dalším autorem v našem vysílání je Luigi Legnani, italský zpěvák a kytarový virtuos z první poloviny 19. století. Jeho Fantazii pro kytaru bude hrát Pavel Štajdl, mimochodem v roce 1982 vítěz prestižní pařížské soutěže.

Na stanici D-dur nám hrál významný český kytarista Pavel Štajdl, a sice Fantazii opus 19 od Luigiho Legnaniho.

Giuseppe Tartini, rovněž Ital, je asi nejznámější díky své houslové sonátě Ďáblův Trylek. Poslouchejme od něj ale jinou kompozici, koncert pro flétnu, smyčce a basso continuo v tónině G-dur. Solistkou a uměleckou vedoucí celého provedení je Jana Semerádová, hrající na barokní flétnu, a doprovází její orchestr Collegium Marianum.

byla Jana Semerádová hrající na barokní flétnu a s ní její barokní orchestr Collegium Marianum. Poslouchali jsme koncert G-dur od Giuseppa Tartiniho. Vážení posluchači, traduje se, že Johannes Brahms už chtěl ukončit svou skladatelskou kariéru, ale když slyšel hrát klarinetistu Richarda Milfelda, změnil rozhodnutí. Napsal pro něj nakonec 4 komorní skladby. Budeme poslouchat tu první z roku 1891, trio pro klarinet, violončelo a klavír a-mol. Hraje Ludmila Peterková a členové Smetanova tria.

To bylo trio Amol opus 114 Johannesa Brahmse, trio pro klarinet, violončelo a klavír. Jehož protagonisty byli v našem vysílání Ludmila Peterková a členové Smetanova tria.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Josef Suk byl po 40letí sekundistou Českého kvarteta. Ale jako žák Antonína Dvořáka byl také skvělý skladatel, což dokládá mimo jiné i jeho fantazie pro housle a orchestr G-moll, vlastně takový malý houslový koncert. Poslouchejme ji v podání Josefa Špačka a České filharmonie, jejímž byl v té době koncertním mistrem, provedení řídí Jiří Bělohlávek.

Jiří Bělohlávek a Česká filharmonie a s nimi houslista Josef Špaček. Právě ti stojí za nahrávkou, která teď u nás na stanici Dédo dozněla, za snímkem Fantazie pro housle a orchestr G-moll Josefa Suka. Asi těžko je něco typičtějšího pro polskou hudbu než Chopinova mazurka. Tak poslouchejme jednu z nich v tonině B-dur, jaký hraje Jean-Yves Thibaudet.

To byl, vážení posluchači, pianista Jean-Yves Thibaudet a v jeho podání Chopinova mazurka B-dur číslo 1 z opusu 7.

A teď nám zpívá basbaritonista Adam Plachetka. Spolu s ním účinkuje barokní orchestr a sbor Czech Ensemble Barok, který vede Roman Válek. A uslyšíme v jejich podání výběr několika částí z oratoria Juda Makabejský Georga Friedricha Händla.

Juda Makabejský, to byl židovský vůdce v době povstání proti syrské nadvládě, v době znovu zasvěcení jeruzalémského chrámu. Georg Friedrich Händel zhudebnil tento příběh v roce 1746 po jedné vítězné bitvě, takže v Anglii mělo jeho oratorium Juda Makabejský opravdu silný ohlas. Poslouchali jsme výběr několika scén z tohoto díla, a to v podání Adama Plachetky a sboru a barokního orchestru Czech Ensemble Barok, které vedli Tereza a Roman Válkovi.

Le Tombeau de Couperin, to je francouzský název skladby, která se překládá jako Náhrobek Couperinův, ale vlastně jde o jakousi poctu v přeneseném slova smyslu. Poctu, kterou vyjádřil Maurice Ravel ve své klavírní skladbě svému dávnému předchůdci, baroknímu autorovi skladeb pro klávesové nástroje. My uslyšíme ovšem úpravu této skladby. Úpravu pro hoboj a harfu, jaký hrají Vilém Veverka a Kateřina Englichová.

0: Oboista Vilém Veverka s harfistkou Kateřinou Englichovou nám zahráli úpravu skladby Náhrobek Kuprénův Maurice Ravela. V původním klavírním znění je to pocta baroknímu skladateli.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Vážení a milí, v příští hodině nás na stanici D-dur čeká symfonie C-dur Franze Schuberta, takzvaná Velká. Podle některých číslování je to 7, podle některých 8, ale to nejzaužívanější je číslo 9. Uslyšíme nahrávku, kterou pořídil Jordi Savall se svým souborem historických nástrojů Le Concert de Nations.

0: Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu. Hudba, která teď dozněla, je datována rokem 1828, ale poprvé veřejně zazněla až o 11 let později, a to díky Robertu Schumannovi, který na ní upozornil dirigenta Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Gewandhaus Orchestr v Lipsku. Jde o symfonii C-dur, takzvanou velkou France Schuberta. My jsme poslouchali nahrávku, kterou Jordi Savall pořídil se svým souborem Le Concert de Nation. Petr Weber, váš dosavadní průvodce vysíláním, vám přeje příjemné další poslouchání stanice D-dur.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Menuety z hudby ke Královskému ohňostroji, tedy pátá část, hraje Akademie staré hudby, diriguje Christopher Hogwood.

Giacomo Puccini, arie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, kanconeta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Během pouhého jednoho měsíce napsal 30-letý Robert Schumann svou první symfonii s přízviskem Jarní. A to v době, kdy už byl uznávaným a ceněným mistrem klavírních kompozic a písní. Je to prý Schumannovo nejradostnější dílo, však byl také čerstvě šťastně ženat s Klárou Víkovou, pozdější duševní choroba ještě v nedohlednu. Z jarní symfonie Roberta Schumanna nabízíme první větu s fanfárou, která jakoby volala k probuzení a k novému životu a s následujícím ohňostrojem nápadů a energie. Revoluční a romantický orchestr a Sir John Eliot Gardiner v jeho čele.

Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela. Johann Sebastian Bach, kantáta Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, a je to její finální sbor. Hraje a zpívá Bach Collegium Japan, řídí Masaki Suzuki.

Jediným britským skladatelem, který po Edwardu Elgarovi dosáhl světového renomé, je Benjamin Britten, který byl pojmem především v 50. letech 20. století a jeho věhlas trvá dodnes. My teď nahlédneme do ranější tvorby 20-letého Britna. Ve své Simple Symphony pro smyčcový orchestr mladý skladatel, který měl za sebou kariéru zázračného dítěte, užil několik svých nejoblíbenějších hudebních motivů právě z dětství. V každé větě jsou dva a před námi první věta Simple Symphony v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, chorál a fuga pro varhany D-dur, hraje Ton Wimpeny.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, smyčcový kvartet číslo 6 B-dur a jeho první věta hraje Rafael Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Víme o něm jen málo a přesto, nebo možná právě proto, dodnes uchvacuje svou hudbou. Francouzský barokní mistr, gambista, skladatel Messier de Saint-Colombe. Lecos si o něm dohledali, ale jistě také domysleli tvůrci slavného francouzského filmu Všechna jitra světa z roku 1991. V hlavní roli je pochopitelně především Saint-Colombův nástroj, gamba, k níž přidal sedmou strunu, proslavil se virtuozitou na ní a učí na ní hrát Gérarda Depardieu, tedy Marena Maréze. Ale my si nyní ukážeme, že Saint-Colombe, ač je to takřka synonymum pro gambu, není jen gamba. Lee Santana a Andrew Lawrence King hrají jeho Le Varier pro arciloutnu a harfu.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Sergej Prokofjev, Gavota, třetí část z první symfonie. Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Teď zazní v podání souboru Muzika poetika španělská píseň Když král nomád vyšel od krajiny.

Henry Purcell, třetí věta ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur, hraje Maurice André, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších polských skladatelů 20. století a současnosti je bezesporu Krzysztof Penderecki, narozený v roce 1933. Od avantgardní tvorby, pro níž dokonce vynalezl vlastní notaci, přes elektronickou hudbu a seriální techniky se postupně v polovině 70. let dopracoval k zásadnímu obratu ve své tvorbě, přiklonil se k baroku a neoklasicismu a začal pro mnohé hovořit srozumitelnějším hudebním jazykem. Je autorem oper, četných hlubokých duchovních děl, koncertů, sborů, písní, orchestrálních kompozic a také mnoha filmových partitur, třeba k filmu Katy režiséra Vajdy. Mimořádně dlouhý je seznam ocenění, která Penderecký za svou tvorbu získal, a hojně se věnuje také dirigentské činnosti. My teď nahlédneme do Pendereckého opery Ztracený ráj, zkomponované na motivy básně Johna Miltona v druhé půli 70. let. Najdeme v ní i toto adagietto, které hraje symfonický orchestr Polského rozhlasu a televize a řídí Antony Witt.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret d'Autriche, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemens.

Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Byl to první neitalský dvorní kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Nejslavnější houslista své epochy. Zakladatel toho, čemu dnes říkáme jihoněmecká houslová škola. A narodil se kolem roku 1620 a zemřel v roce 1680 v Praze, kde podlehl moru. A je to Johann Heinrich Schmelzer, z jehož tvorby teď vybíráme sonátu cum tubis in pleno pro instrumentální soubor, jímž je v našem případě muzika Florea s Markem Štrinclem.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: Johann Baptist Cramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Cramerovu etídu číslo 5 a mol.

Švédská sopranistka Susan Rydén a švédský trumpetista Niklas Eklund nahráli společně s London Barok výběr slavných barokních árií, v nich se potkávají právě lidský hlas s jasným tónem trubky. Jednou z nich je i árie z opery Aeneas v Elysiu, jejímž autorem je významný a vysoce ceněný rakouský barokní skladatel, teoretik a pedagog Johann Josef Fuchs. Z jeho učebnice kontrapunktu se učili mnozí, včetně Mozarta a Beethovena. A jaká byla jeho vlastní hudba?

Johann Sebastian Bach, árie z kantáty číslo 1. Erfüllet ihr himmlischen göttischen Flammen. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Jan Křítel Kalivoda v finále ze symfonie číslo 6 F-dur hraje hofkapele Stuttgart.

Georg Friedrich Händel, druhá část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur. Hrají členové souboru The Cambridge Music.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Škoda, že velký americký skladatel, geniální syntetik písňové tvorby, jazzu a klasické kompozice George Gershwin se dožil pouhých 39 let. Při jeho mimořádném nadání, nevyčerpatelné invenci a svěžích nápadech by jistě populární i klasickou hudbu ještě o mnohé obohatil. Ve 20. letech chrlil jeden písňový, respektive muzikálový hit za druhým. Ale také napsal dodnes obdivovaná, řekněme vážnější díla. Rapsodii v modrém, klavírní koncert F-dur, Američana v Paříži, ve 30. letech pak operu Porgy a Bess, doceněnou až po Gershwinově smrti v roce 1937. My si teď právě z těch let 20. vybereme jedno ze tří preludií pro klavír, nebo také jazzových preludií. Bude to číslo 2, a to v podání Emila Leichnera.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V horkém srpnu roku 1844 pobýval Hector Berlioz v jihofrancouzském Nice u moře a tam za krátký čas složil působivou koncertní předehru. Původně se jmenovala Věž v Nice, poté Růžový korzár. Nakonec jen korzár, jako slavná báseň Lorda Byrona o hrdinském korzáru Konrádovi. Berliozova předehra má asi 9 minut a takto zní v nahrávce Londýnského symfonického orchestru s André Previnem.

Teď přijměte pozvání k setkání s jedním z nejoslavovanějších skladatelů renesance, jehož mistrovství i pěveckému se klaněli už jeho současníci a my to skladatelské obdivujeme do dneška. Josquin des Prez. O jeho hudbě víme mnohem víc než o jeho životě, což je pro milovníky hudby vždycky lepší případ, než kdyby tomu bylo naopak. Josquin napsal asi 250 skladeb, které se rychle šířily díky nototisku a byly velmi populární díky krásným melodiím, živým rytmům i nápaditým imitacím. První knihu mší vydal už v roce 1502. A my si také poslechneme ukázku z jeho duchovní tvorby In te Domine speravi, píseň na text oslavného hymnu Te Deum, zaspívá sopranistka Julian Baird. Na loutnu hraje Ron McFarlane.

Když byl irský klavírní virtuóz John Field se svým učitelem Muciem Clementim na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frist.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jan Dismas Zelenka a úvodní sbor z jeho loretánských litánií. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

0: Dynamika je práce se silou zvuku. Hudba může znít slabě, tedy piano, nebo silně, tedy forte. Může i postupně zesilovat nebo zeslabovat. V jednu chvíli mohou v orchestru některé nástroje, třeba ty, které mají melodii, hrát silně, ostatní, které ji doprovázejí, hrají slaběji. Na rozdíl od heavy metalové kapely, která umí jen fortissimo, využívá symfonický orchestr celého dynamického rozsahu od 5 do 90 decibelů.
1: Na stanici D-dur se ladíme do D-dur, protože právě do té tóniny vepsal Wolfgang Amadeus Mozart svou brilantní předehru k úspěšné opeře Figarova svatba. Tempové označení je presto, velmi rychle, a také proto je ten kus tak efektním a oblíbeným bodem koncertních programů. Toto je nahrávka předehry k Mozartově čtyřaktové komické opeře Figarova svatba od Akademie svatého Martina a Nevillea Marinera v jejím čele.

Stanice D-dur hraje 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu skladby se stručnými komentáři. Vesměs jsou to kompletní díla, jen ve všední dny mezi 4. a 8. hodinou, ráno i odpoledne, vybíráme pro méně zkušené posluchače v pořadu Klasika na dosah nejatraktivnější části skladeb. V sobotu v 16 hodin hrajeme starou hudbu, v neděli operu a o víkendu dopoledne určuje dramaturgii náš hostitel v programu Na návštěvě. Stanice Český rozhlas D-dur, to je samá hudba.

Giovanni Pierluigi da Palestrina kladl ve své tvorbě důraz na srozumitelnost duchovního textu, která se ve složité renesanční polyfonii často ztrácela. Žalm Exultate Deo zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dvě flétny, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

Beethovenovi bylo něco málo přes 30, když zkomponoval svou druhou symfonii. Začal už sice pociťovat problémy se zhoršujícím se sluchem, ale během svého léčebného pobytu v Heiligenstadtu uvěřil, že se vše v dobré obrátí. A do symfonie D-dur vložil velikou energii, radost, naději. Ostatně způsobila to jistě i milá mladá dáma Giulietta Guicciardi, jež skladatele mimořádně okouzlila. Možná měl její půvabný obrázek před sebou, když komponoval druhou volnou větu, melodii.

lidský skvost. Nechme teď stranou fakt, že vztah s koketní Julietou neměl dlouhého trvání a hluchota se dále horšila. Teď vstupme do toho slunného a naděje plného období s tou krásnou druhou větou druhé symfonie. Toto je nahrávka berlínských filharmoniků a Leonarda Bernsteina.

Za chvíli zazní jedna z nejslavnějších operních scén z milované opery Giuseppa Verdiho La Traviata. Opery, v ní se Verdi snad nejvíc ponořil do hloubky lidských duší a srdcí. Sleduje zejména v hlavní hrdince, kurtizáně Violetě, nejjemnější niance jejich duševních pocitů. Od lehkovážné a provokující Violety až ke křehké, zranitelné, po lásce toužící, milující a umírající Violetě. Na smutný konec ale nedojdeme, naopak. Tady je jedna z nejveselejších scén nejen Traviaty. Jsme v salonu pařížské kurtizány na jedné z nočních veselic, víno, tanec, hudba a mladý Alfred Germont, který Violetu tajně miluje. Ještě než jí vyzná lásku, zpívají oba přípitek, jen výše číše zářící, Libiamo nel lieti calici. Sopranistka Joan Sutherlandová je Violetou, Luciano Pavarotti Alfredem. Veselou společnost u Violety představuje sbor londýnské opery a National Philharmonic Orchestra vede Richard Bonning.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vážení posluchači, víte, co jsou to schody? Já jsem si nebyl jistý a tak jsem se podíval do slovníku. Definice zní: schody jsou výšková komunikace spojující jednotlivá podlaží budov. Tak a jsme hned trochu moudřejší a můžeme se podívat na tu sekvenci. Sekvence má totiž v hudební stavbě podobný význam jako schodiště ve stavbě cihlové. Schody jsou tvořeny řadou stupínků stejného tvaru, přičemž každý stupínek je vždy o něco výše či níže než ten předchozí. Stejně vypadá sekvence. Několikrát opakovaný krátký motýlek se při každém zaznění o kousek posune.

A ještě jedna podobnost se schodištěm je nápadná. Po schodech se dostaneme do jiného patra domu a pomocí sekvence se můžeme snadno dostat do jiné tóniny. Jednoduše tak, že na každém schodu přibereme nějakou novou posuvku. Začneme v C-dur. A skončíme v bémol, nebo bédur, jak je ctěná libost. Se schodišti se setkáme už u egyptských a indiánských pyramid, ale vynález je to určitě ještě mnohem starší. Naopak schody hudební, čili sekvence, se začaly častěji užívat až na přelomu renesance a baroka. Když z nich Claudio Monteverdi ve svých mariánských nešporách vystavěl celé kaskády, způsobilo to fantastický rozruch. Jedni byli tou novotou pohoršeni, druzí okouzleni. A to okouzlení jim vydrželo téměř 150 let.

Sekvence se brzy staly základní součástí barokního hudebního jazyka. Zcela nezbytné se staly při přechodu z jedné tóniny do druhé, ale pronikaly i do samotných témat. V Handlových koncertech glosech se navíc stávají efektním prostředkem k dosažení dojmu virtuozity, ačkoliv popravdě tu o žádné mimořádně náročné solové party nejde. Ale i v tom tkví skladatelské umění. Kompozice by měla vždy vypadat těžší, než ve skutečnosti je. Je-li tomu naopak a interpret se dře zbytečně, znamená to, že tu něco není v pořádku.

Sekvence se v baroku užívala tak často, že na ní začaly působit inflační vlivy. Pomalu, ale jistě se oposlouchávala. Velcí skladatelé si uvědomovali, že ony dlouhé, mnohanásobné sestupy a vzestupy začínají být laciné. Johann Sebastian Bach se jim snažil vyhýbat, ačkoliv na druhé straně ho zřejmě lákalo vytěžit z tohoto prostředku něco nového. Nedokážu si jinak vysvětlit, jak by jinak mohla vzniknout jeho varhání Preludium a fuga D-dur, kde téma fugy tvoří doslova stupidní třítónový motívek, následovaný stejně prostoduchou pětinásobnou sestupnou sekvencí. A přesto je ta skladba obdivuhodná. Z tohoto nicotného materiálu vyrostla velká bachovská stavba s pevnými tvary a monumentálními rozměry. Vůbec přitom nevadí, že je postavena ze sirek.

Klasicismus sekvencí opovrhnul. Už pouhé zopakování jednoho motivu o tón níž nebo výš bylo hanlivě označováno za šustrflek. Ludwig van Beethoven se sice považuje za génia, ale několik jeho skladeb má špatnou pověst. O jeho předehře Die Weihe des Hauses, čili Zasvěcení domu, která byla napsána k otevření nového vídeňského divadla, se všeobecně soudí, že jde o velmi nepodařenou kompozici. Nevím, jak si skladba tuto pověst vysloužila, ale tuším, že v pozadí stojí odpor k sekvencím, kterých je tu dost a dost. Osobně si nemyslím, že skladba je až tak špatná. Připouštím, že její první polovina působí tak trochu jako bezradné tápání, ale v druhé půlce nastoupí fuga, která má ohromný odpich a sekvence v jejím tématu jí dává krásně odlehčený výraz.

Romantici už se na sekvenci tak odmítavě netvářili. Na přechod z jedné tóniny do druhé už sice měli modernější prostředky, hlavně chromatiku, ale všimli si, že vzestupná sekvence dokáže velice účinně stupňovat napětí. Poslechněte si, jakou úžasnou gradaci postavil na jejím základě Antonín Dvořák v první části Stabat Mater.

Ano, sekvencí se zmocnila i lehčí múza a takovýchto po půl tónech postupujících refrénů najdeme v populární hudbě několik. A popravdě řečeno, zaplať pámbu za ně. Těch statických, odnikud nikam nespějících popěvků, ustrnulých na jednom akordu, je plný éter. A tak za gradaci alespoň tohoto typu můžeme být vděční. Populární hudbě bývá přiznávána rytmická pregnantnost a údernost, ale znám řadu uměleckých skladeb, které ji i v tomto oboru překonají. Takový Pochod táborů z jihočeské svity Vítězslava Nováka vděčí za svou strhující rytmičnost stále dokola opakované basové figuře, která není ničím jiným než vzestupnou sekvencí.

Na závěr se musíme zmínit ještě o jednom zcela odlišném významu slova sekvence. Je to mezispěv, který při mši svaté následuje počtení apoštolských listů. A tak máme v dnešním pořadu příležitost pustit si ukázku gregoriánského chorálu. Hudby, pro kterou nic z toho, o čem v Dakápu mluvíme, neplatí. Nemá pevný rytmus, její melodie jakoby neměla začátek ani konec, nenajdeme tu ani gradace, ani kontrasty. Je to zpěv naplněný duchovním obsahem, který ho vynáší do prostor, kde žádné pozemské zákony, ani ty hudební, nejsou potřeba. Jestliže se osměluji prohodit tu a tam pár slov o skladbách Bachových nebo Mozartových, pak k této hudbě nemám odvahu říci nic víc než no comment. Neberte to prosím jako alibismus, ale spíš jako přiznání.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Večerní hudební blok na stanici D-dur, to je hudba nevšední, zajímavá, nová, ale vždycky krásná. Od mikrofonu zdraví Vanda Dobrovská a toto je naše večerní hudební perspektiva. Skladby Bohuslava Martinů, Zdeňka Lukáše, Miloše Štědroně, Ivany Loudové a také Vangelise, Ennia Morriconeho, Vojtěcha Kilara, Filipa Glasse, Gavina Bryerse nebo Carla Domeniconiho. Ze všeho nejdřív tři kvartety pro komorní soubor od Michaela Nymana v podání Michael Nyman Bandu. Protimluv v titulu. Buď je to pro kvarteto nebo pro komorní soubor, ne? Je vzpomínkou na genezi skladby, protože původně to skutečně byly tři kvartety, smyčcový, saxofonový a žestový, a Michael Nyman je propojil do jediné jednověté skladby.

Tři kvartety pro komorní soubor od Michaela Nymana hráli členové Michael Nyman Bandu. Autorkou následující skladby je Ivana Loudová. Z jejího skladatelského odkazu vybírám skladbu s názvem Echoes neboli Ozvěny. To je pro skladatele vděčný námět. Ivanka Loudová ji koncipovala pro lesní roh a bicí. Nahrávku pořídili Petr Cígler a Tomáš Ondrůšek.

Skladbu, kterou její autorka Ivana Loudová nazvala Echoes, ozvěny, přednesli Petr Cígler na Lesní roh a Tomáš Ondrůšek na bicí. Nedalo mi to, abych ozvěny Ivany Loudové neskombinovala s jinými ozvěnami. Mohlo by jich být hodně, takže alespoň jedny. Autorem těchto, respektive skladby s tímto názvem, je Vangelis a je to očekávatelně čistá elektronika.

Vangelis Echoes ozvěny. To je skladba, která dozněla. Z elektroniky zpět do světa akustického instrumentária, koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 od Bohuslava Martinu si poslechneme v nastudování Tomáše Braunera s Plzeňskou filharmonií. Sólový part hraje Petr Nouzovský.

Koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 od Bohuslava Martinů hrála Plzeňská filharmonie, solistou byl Petr Nouzovský, dirigoval Tomáš Brauner. Autorem následující skladby je Zdeněk Lukáš. Na stanici D-dur uvádíme většinou delší skladby, protože pro ně máme prostor. Tím pádem mnoho těch kratičkých přichází zkrátka. A to je veliká škoda. Sborová skladba Zdeňka Lukáše Buď zdráva písni je kromě toho, že je překrásná a nikdy, to je alespoň moje zkušenost, se neoposlouchá, také ukázkou, jak neuvěřitelně kreativně se dá naložit s poměrně nespěvným textem. Skladbu nabízím z nahrávky sboru Gaudium se sbormistryní Zdeňkou Součkovou.

podání sboru Gaudium v čele se Zdeňkou Součkovou dozněla skladba Zdeňka Lukáše Buď zdráva písni. A poetický svět tohoto skladatele neopustíme okamžitě po takové kratičké skladbě. To by byla věru škoda. Poslechneme si ještě jednu jeho instrumentální kompozici. Duo di basso pro violončelo a kontrabas. Je to 210. skladatelovo dílo, úprava o něco dřívějšího dvojkoncertu a nahrávku pořídili František Host a Jiří Hudec, kteří vystupují jako Duo di basso.

František Host, violončelo a Jiří Hudec, kontrabas, jinak také duo di basso, přednesli skladbu, kterou Zdeněk Lukáš nazval podle tohoto souboru duo di basso. Křesany od Vojtěcha Kilara, to je další skladba, ke které stojí za to opakovaně se vracet. Titul je odkazem na charakteristický horalský tanec z Podhalí v jižním Polsku. A ten odkaz v jednu chvíli vyvře v té skladbě k povrchu. A je to úžasné místo v té skladbě. Symfonický orchestr Polského státního rozhlasu v Katovicích řídí Antony Witt.

0: podání Symfonického orchestru Polského státního rozhlasu v Katovicích pod vedením Antonyho Witta jsme vyslechli skladbu, které dal její autor Wojciech Kilar název Křesany.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na pomyslné D-durové pódium teď pozveme Víkingura Olafsona a poslechneme si v jeho stvárnění výběr z klavírních etid Filipa Glase.

Klavírní etýdy Philippa Glasse, on jich zkomponoval a vydal hodně, takže vybrané etýdy Philippa Glasse hrál Víkingur Olafsson. Filmové partitury Ennia Morriconeho už dávno vystoupily z omezeného prostoru biografu a žijí si vlastním životem v nejrůznějších podobách. Jednou z nich je i tato Sergio Leone Suite, neboli svita ze soundtracku k filmům Sergia Leoneho. Svého času ji pro koncertní provozování upravil ještě sám Ennio Morricone. Melodické linky svěřil violončelu a na této nahrávce orchestr Roma Sinfonieta i diriguje. Solistou je Jojo Ma.

Svitu z hudeb Ennia Morriconeho k filmům Sergia Leoneho jsme vyslechli v nastudování autora, tedy Ennia Morriconeho, se symfonietou Roma na violončelo hrál Yo-Yo Ma. Také následující skladba má scénický původ pro změnu v divadelním prostředí. Miloš Štědroň zkomponoval hudbu k inscenaci divadla na provázku Moc Art aneb Amadeus v Brně, uspůsobil ji ke koncertnímu provozování pro hráče na bicí nástroje a později ji ještě aranžoval pro bicí a vokál, tedy hlas. Pod titulem Vam Vax její nahrávku pořídila Iva Bitová a dva hráči na bicí, Martin Opršál a Martin Kleibl.

Skladbu s názvem Vam Vax od Miloše Štědroně přednesli Iva Bitová a dva hráči na bicí, Martin Opršál a Martin Kleibl. Autorem následující skladby je Carlo Domeniconi, to je italský kytarista a skladatel, kterého si velmi váží náš kytarista Pavel Štajdl a tuto jeho skladbu Omáš a Jimi Hendrix také nahrál. Mimochodem s Pavlem Štajdlem jsou nejen kolegové, ale také přátelé a Carlo Domeniconi rád chodí rybařit k Berounce, poblíž které Pavel Štajdl bydlí.

Omáš a Jimi Hendrix od Karla Domeniconiho hrál Pavel Štajdl. Skladbu s názvem The Other Side of the River, druhá strana řeky, vytvořil Gavin Bryars pro americké kvarteto bicích nástrojů Third Coast Percussion a skvěle se hodí k poslední necelé půl hodince před půlnocí. Tak se nechte unášet.

0: Gavin Bryars, The Other Side of the River, druhá strana řeky. To je skladba, kterou jsme vyslechli v podání členů souboru bicích nástrojů Third Coast Percussion. Hudbu pro večerní blok na stanici D-dur vybírala Vanda Dobrovská. Loučím se s vámi s přáním dobré noci, ať v spaní či v bdění. A pokud v bdění, tak třeba i nadále ve společnosti stanice D-dur.
1: Český rozhlas D-dur.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte u vysílání programové řady od Claudia Klodvigovy, pravidelného pořadu stanice Český rozhlas D-dur, sestaveného z nahrávek staré hudby v historicky poučené interpretaci. Od mikrofonu vás zdraví Robert Škarda. Dnešní výběr zahájíme barokní sonátou C-dur pro dvě trubky, dvoje housle a basso continuo. Jejím autorem je Ital Alessandro Melani. Z jehož tvorby se nám dodnes dochovala především liturgická hudba, moteta či oratoria. Melani patřil mezi skladatele působící v 17. století v Římě, podobně jako například Bernardo Pasquini nebo Alessandro Scarlatti. Čtyřvětou sonátu C-dur nám na barokní klariny zahrají Crispian Steele Perkins a Alison Balsom. Doprovází soubor The Parley of Instruments.

Sonátu C-dur pro dvě trubky, dvoje housle a basso continuo od Alessandra Milaniho hráli Crispian Steele Perkins a Alison Belsom na barokní klariny a soubor The Parley of Instruments. Milí posluchači, následujících 22 minut budeme věnovat unikátní nahrávce písňové tvorby skladatele Johanna Josefa Resslera, narozeného v roce 1771 v Banské Štiavnici na Slovensku. Dnes téměř zapomenutý hudebník působil na počátku 19. století v Praze a ve Vídni. Zkomponoval více než 200 děl a prosadil se jako skladatel, klavírista i oblíbený kapelník. 6 písní s doprovodem klavíru napsal Resler v letech 1799 až 1801, v době, kdy odešel z jedné pražské operní společnosti a získával si renomé jako salonní skladatel pražské aristokracie. Písňový cyklus, který si představíme, patří mezi skladby, jež bylo možné uvádět právě na veřejných či soukromých akademiích a koncertech. Johann Josef Resler zhudebnil 6 německých básní svých současníků: Johanna Wolfganga von Goethe, Johanna Georga Jacobiho, Christiana Felixe Weisseho, Karla Maische a Charlotte von Stein. V roce 2023 písně nahráli ve Švýcarsku tenorista Jan Kobov, sopranistka Anna Hlavenková a Alena Hénigová na kladívkový klavír. V 6 písních se střídá mužský a ženský hlas. Mezi 3. a 4. písní zařadili interpreti z dramaturgických důvodů Resslerovo samostatné Andante pro klavír.

Doznělo 6 písní s doprovodem klavíru od Johana Josefa Resslera. Přednesli nám je tenorista Jan Kobov, sopranistka Anna Hlavenková a klavíristka Alena Hénigová.

Milí posluchači, na přelomu 18. a 19. století ještě chvíli zůstaneme. Z pražských hudebních kruhů se ale nyní přesuneme do vídeňských hudebních salonů. Právě v tomto prostředí habsburského hlavního města vznikla komorní hudba od Giovanniho Hoffmanna, kterou si za okamžik představíme. Giovanni Hoffmann je dnes neznámé skladatelské jméno a o jeho životě a tvorbě víme jen velmi málo. Skladatel s italským křestním jménem a středoevropským příjmením byl virtuózem na mandolínu, na nástroj, který se v 18. století těšil velké popularitě. Pro mandolínu také psal vlastní hudbu, často značně virtuózní. Hoffmannův kvartet G-dur pro mandolínu, housle, violu a violončelo nám zahraje z nahrávky vydané v roce 2024 italský mandolinista Federico Madaluno. Neapolský rodák a nadšený propagátor svého nástroje. Jemný zvuk solové mandolíny doprovodí Alberto Marano na housle, Miriam Traverso na violu a Alessandro Parfit na violončelo.

0: Kvartet G-dur pro mandolínu, housle, violu a violončelo od Giovanniho Hoffmanna hráli Federico Madaluno, Alberto Marano, Miriam Traverso a Alessandro Parfit.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, v následujících minutách nás čeká výjimečné setkání s hudbou skladatele, který na počátku 18. století zastával 21 let prestižní funkci kantora v kostele svatého Tomáše v Lipsku. Jmenoval se Johann Kuhnau a je známo, že po něm na toto místo v roce 1723 nastoupil Johann Sebastian Bach. Kuhnau nebyl jen hudebníkem, který psal kantáty, sonáty nebo moteta, ale také právníkem nebo překladatelem. Posledním a nejznámějším dílem Johanna Kuhnaua jsou dnes takzvané biblické sonáty, které si nyní kompletně představíme. Jde o soubor 6 programních klávesových sonát, vydaných v roce 1700. Každá z nich v několika větách ilustruje určitý děj z Bible. Konkrétně Kuhnau pojmenoval sonáty na základě příběhů ze Starého zákona. Připraven je snímek Angličana Johna Butta. Butt nahrávku pořídil v roce 1995 na Kalifornské univerzitě v Berkeley a zvolil pro interpretaci sonát 3 různé klávesové nástroje, čímž dosáhl zajímavého zvukového kontrastu. První sonátu s názvem Souboj Davida s Goliášem zahraje John Butt na varhany. Sonáta číslo 2, tedy Saul vyléčený Davidem pomocí hudby, zazní v podobě na klavichord. Svatba Jákobova, 3. sonáta, je nahrána na čembalo. Ve stejném pořadí nástrojů, tedy varhany, klavichord a čembalo, jsou nahrány i 3 další sonáty. Číslo 4, Na smrt nemocný a znovu uzdravený Ezechiáš, číslo 5, Gedeon, Spása Izraele a poslední sonáta číslo 6 s názvem Jákobova smrt a pohřeb.